0: Na koncu so že vinovce vse prišle nazaj. Vsaka zase tuhtala kako in zakaj. Čakale na pomladco, čakale so na maj. Se svet jim je zameril, zdaj pa jamrajo na peru.
1: Ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, ajej, aj